0: nebudových materiálů, například dřev. Nikde nepovinat.
1: ここで芸能生活10周年記念の作品をもう一曲乙女のハワイ初恋を歌って西条康作詞万丈目正作曲それは内緒

0: Pražské integrované dopravy. Sledujte prosím informace ve stanicích metra, na zastávkách povrchové dopravy a internetových stránkách dopravního podniku www.dpp.cz. Děkujeme za pochopení.
1: There, the traveller meets aghast, sheeted memories of the past.